fire. Hej, hvordan er så Bali? Nid siger nøjes litsa velitsu. Alle så vil fejre rekardes, så måske dem zappal af lust, da noe har den ja, at dem om tis, naši serbski hudbu na příklad. Micha Cysz nam zaspiewa. To jest serbski śpiewa, a wuczo Józef Donat. A też Anke Lautenbachec. Nas weseli. Hač došel šich, to je vulat, što je hudž mi takhle na nas čaka, a nitko dalče dale z Andreasom Keskeho, tu serbskim rozbor suđe sač popečich.

zaspěvá. Micho, což tu serbským rozvosu, no, adež řečíme v rozvosu. Vosbě vo frekvence 100,4 MHz a dalších je novostka minuce lica k prvnému septembri. MDR ve vojarovské končiny nitko přestanje na UKV-ových frekvencách vusovat, što nastupa například MDR Kultur na 4,97 MHz, MDR Jump na 9,8 MHz a Niemski regionalne program z budyského studia na 10,9 MHz. Za všetko tole je radio na DAB najlepša alternativa. Po takým so hižo viace po tutych frekvencach nie vusyba. Ale, nie tylko te vulke, ale za serbski program so ničo nie zmieni, tun dale tyž na UKV vusyba, a to, kaž znajecie na žomie 100,4 MHz zvojorec, po takým tyž moda žoma radia zatkule. Po takým zmina radiowym poskaniu od 1. septembra za mnoho MDR programu, kotrež hodža so jednošišče digitalnie przyjmać, za náš serbský rajnčí program pak so ničo nezmení. Potom zo lica ke prvnému septembri MDR ve vojarovskej končine přestanie na vistých UKV-ových frekvencách vusovač. Što je hebak nového z našej domizny? Nedomám to povedame serbským rozhlasu, když říká

0: šupami ešte jasne viace. Zauvat vukadža tu z toho, zo je mestem mene šupove Zaksky. Hajnik Henry Šepaniak z Kroščic pak to obkručič nemôže. Ve jeho okoline je nadal dosť a narost šupov, kiž vun a ďalšie hajnice popadnú.
1: Šupy sú so minenoch 20 letach tiež honi vúžice razantne rozpšestrili ze Severnie Ameriky pokadžace šožračky napareja škody na tvareniach a vorožuja domiace družiny zvieriatov. Ve obvuku Kamienský je Božšie je čera po tradícii viace hač 1700 šuľerku a šuľeriu z Lessingového mesta vúčanovo. Mez šuľeriemi bychú tiež mnohé serbské dieči. Všice vúčanohu bývi drastšie do Božšie, tiež je tradicionálne svedženišo. Svedženským čahu by nimo zakských, honio-vúžijských a európskych korojú tiež niedže 60 väčších a menších serbských korojú vidieč. Další viažk, kúž Každoletnije Kamenskije Božše je juce večo vulki vonjo stroj, štvrtk večo so všice za so do mesta naoroča. Na letušim staromeščanskim festivalu tunle konstudženja Budešinje zmeja znova seb serbskih poskitkov. Po tesvom Café Olé zauči serbska komona filharmonija k zalonovi hudžbe. Na vonem toho šu ustupi Mođinska rivanska skupina Vužičanska rapsodija, na serbskim kirchove zmeja napšikvat historijsku vustajencu, na jevišu pši buduskim rođe zaklinči tež hudžba s dudami. Skupina Janka Hanka ustupi ređe kulturneje zarode, a serbski muzej zmeje serbske vedženje k stavi znam Vužice. To bych upovešče, kiš namakače tež na internetno stronach a damotni app MDR Serbia.
2: Vedro.
1: Dženca podobne čerovšemu dne je najšišče trochu čopliša v ostane sucho dženca, a to v okolo 24-25 stopňov.
3: Ach, to příjemne bude.
4: Příjemne je tiež rune na našich vúžijských drohách, tam beží všetko kajš na štrečku. Vyskače! Žane tu neulada, mieli mače pokyby za nás. Zdielče ráda nám, telefonice, číslo znajete, alebo ráda tiež přes našu dámotnú app MDR Serbia. Tam namakače odpovednú četovú funkciu a potom písače, my ráda tu do studia.
2: Serbský rozvoz.
4: Všetko dobré start do džensnišie v útore 4 pona po 6, a to je Daniela Hasec, kýši popuču na živo. Čo mi? To tiež možno. Dobre ranie.
1: Čo?

0: Bečme.
1: Kotko, poci bedliki našest, če a ladame do kopšina. Tam je, sa konc tydženja, zase raz serbska modžina v Bečuava. A takle to tam klinčeše. Pytali su tam Power Serbo. Znate to zariadovanie, kotrež je serbske modžinske tovarstvo Pauk vuotovavo. Kunst 2010-tych let pak je zájm na tutem viestnym vubiedžovaniu skýre odpierav dyžincama vodčišnev. Takže Pauk nie hižo kužo letné Power Serbo. Pytal po 5 letach přestavky so sunitko kunst tydženia zariadovanie zase vozrodžili modžina z Pravočic, Nuknice a Kopšina bie na nje prosiva. Šišč muslo je naposled k sobotu do Kopšina přišlo, tak kdybachu so v obžinici například po mokrym suvadle suvač, valčk syna kuleč, abo tež češki traktor čaneč. Najlepši bie na koncu cok z Radvoria a nekotre impresije. Sme vam na našej internetovej stronie kajštež našej damotnej app MDR Serbia zestajili. Tam namakače fota, môžete si to raz vobladač, kak sa modžina tam vubiedžuje na Power Serbe. No, a cok z Radvoria je dobil snonatýš cok z vašej sy, vladače, a môžete zahoričiť za príchodné leto, zomolí Sobobdžilič na Power Serbie 2027.

0: skupina Coldplay. To je tu srpskim rozmosom Birds v ptačkách spívajú šest menšinov do šestich je.
1: Nábožné slovo.
0: A tu má dženca ráno tá Dia Bedrichec z Nebečic.
2: Trúdy na živine také silne výhľa čase a všetčase. Ništo zadobúče sa so da naše dotelneje vystoty a ju rozvama. Ľubovaný človek Češko skorý. Vyššie vierené, krúte živinský púč sa pod našim aj nohomaj na proch rozdrebi. Máme začuče kontrolu zúbič. A naraz stajíme si prašenám, na ktorých nenamakáme jednore vodmúvy. Če odla stáva sa to rúne mi. Cím še svábam, zo bych tu tý bremio nesva? Če odla bo to dovolí? Dejket vele sú čúveske. Vone nastávaja husto, když je naša vútreba přežadaná a naša moc lidma dosaha, so bychme přichodný krok šli, čujeme sobě smutný a nádobo dvělujeme. Na sebi, na Bohu, na všim, že je nás včera ještě zeperavo. Tohle runě tam, když je naša vútreba přečeška, započne so Bože čiché skutkovanie. Runě je tun, když nás spadneš da, ale tun, když nás prekyniese. Přeskúžu čežu. Přetož boje svetvo a ľuboš, ktorý nás pre šmú noci vedže. Sáno sú tuté mysle za vás nástok, sú zase junú svetvo ščivý rúžuc modlič. A přitom rozpomínač svetvo a čmú, a kak je mač Boža čmú a svetvo názornýma.
0: Dobraj, tady je Bedrichec z Nebečíc, nadavku a zamobitošči. Tam nižšie je vosady. Štyri menšiny do šestich je. A to je Lex Henriksen, Gerstun Walker Meek.

0: Sedam pošeščiche, tu staje Venderot Voča, Bettina a Jakub Stroj, moj dođensniše vutare, haj, dvojne mjena. Nový fenomén? Nie, znajeme hižo Serba z NDR-ského časa. Znajmenša pola serbských žonu, to žona novostka viac neje, pola muži, je to plno tomu skere nové zjav. A tomu so nedom v našim vúsovaniu nadrobnišo venujeme, ale hižo netko poveda nám doktor Anja Pohončová ze Serbského instituta o trošku starším dvojným svojbným mene serbského muža.
1: O tom máme ešte jednu vosebí debát, so, a to je celé zriedka. Tam znajú vosebí jednož knieza profesora Hinca Šelca, ktorý je so menoval nímste Heinz Schuster Šelc. Když je von Sapse publikoval, je von všetce vúžíval svoje sapske meno Hinz Šelc, a v nímských publikáciu dvojné meno Heinz Schuster Šelc.
0: No vidíš, zajímavé, zajímavé. A kak je to s tými dvojnými menami? Pola mužo. Nedom tu, slyšíme k tomu jace, potom zoje Jörg Weiselberg nám zaspíval, kak to jesti Luboš, čudy so zmanželíš, dopraj vona, ja chcú, vun so praša, vosom pošeštíche, vieš, čekak to bíži, no?

0: Puj. Praj haj a přiuzaj moje svojbne meno, ještě očin 12, je žunske svojbne mena s koncokami ec a tež ova haj so serbach tež vizor hižo viste politikum vo muskich svojbnych menach so pono tomu lidma reči, ale tež tu doživjame krok po kroku zmiene, hacu to mužojo, kiž svojbne meno manželskie převozmu abo dvojne svojbne mena pola žono, že tajke z NDR-skoho časa znajeme, pola muž je to skierje nový zjav. Mirčin Wenk rozpravja.
1: Znač ježno to nekotremu škuli napadnevo, zo nepřipovedža programove zešivky a letaki hižo pianista Jana Brezana, ale Jana Brezan hedušku.
2: Namaj by važne, zo napremo mamo jenem zrumadne meno, a na tamenu boku smo nikak dola visavoj, še na naju mene. Ja, jako hudžbnik jsem si jenom jména natvaril, když tak chceš, a když Helena jo na je jméne vysala, tak by to poprom lohký rozsud za nás.
1: Gramatice však je ta celá věc s dvojnými svojbnými jménami po pravidlách serbštiny samo na sebi jasná, praví řeče zpětnica doktor Anja Polončová ze Serbského instituta.
3: Štož nastupá deklináciu, máme tu samozřejmě pravidla, jako by on jenom jenom svojbné jméno měl, to říká, že so v obě jméni deklinujete. Potakým, ja gratuluju Petri Šoče Žuri.
1: Tak pola muža, když mjeno nominativje žanu osebitu koncoku nima. Pola žone porno tomu žarži holče mjeno koncoku ec, a k mjenu manželského přida so koncoka oa.
3: Hanka Šočic, by potakim tež dale, Hanka Šočic Žurova rikava. Also de holče mjeno na ic, abo ec, so ne deklinuja, ale de z manželene tak prajene tam so do deklinuje, potakim ja vidžu Hanku Šočic Žurovu.
1: Tola Brezan Heduškec manželskaj staj so vedomje přečivo tomu rozsudživoj. To nastupa žunske koncoki, praji Helena Brezan Heduš syna.
4: My so smutiš přemyslili, hač ja to docela se s tým Heduš syna činju, dokud je to poprom za po mojim jmenu tež trošku zastavske, ha to a muža se luži rado hošit, když oni nikde na to regule vyso zladuja ve Serbčina, ale na rič bude se přece zmenit, čas tým budu tež byste regule so zavšče zmenit žibit.
1: Z dobom onaj Brezan nedeklinuje taj ale jenož zadne mjeno Heduška, tak manželský Jan.
2: Ono tak sno kniži cíle vůlka nevěstošť, kasom má deklinovač a já bych prajo to bůh šitko ještě vyle, vyle hoše činilo. To já nakuže pa zakidu, tak kež mu musí to rozhodčovat.
1: Zo může to serbách s mjenami komplikované byť, vě šak tež doktor Anja Polončová. Tak dostane vůdová, kotraž so znova zmanželi dvojce koncovku oa, napríklad Šočina Žurova. A tež žiči maja zaso svojské rečne pravidla z odpovedný deklináciu.
3: Podo hulcu je to jednore, tam to funguje kajš pola nána, podo kým by jen hulc rekao Jakub Šota Žur, ale pola tie holce je to tak, zo potom ona tež dostane dvojce koncovku holčeho mena tak rec Milenka Šočic Žurec.
1: Kajš pak so ľudžo tež na koncu rozsudža, příčiny za dvojným menom sú rozdielne a zväčša celé osobinské, kajš pola Štefana Cušky Malinka.
5: Pola nás by to tak, že je moja žena šaký žo dži mua a te maja te meno Malink a na ju zromadne džičo potom tež te meno Malink mua. A ja som si tak přemyslil na haj, ja chcú ižo znano moje svojbne meno zdiažeč, ale přiším si ja vyzotiežkaš moje džičí rikač a to odla som ja te dvojmne meno Cuška Malink přiúzal.
1: Zopak nie je Malink Cuška, ale Cuška Malink, to je prostě po svojským svodže rozsudžiu.
0: Mirčin Wenk je so s dvojnými svojbnými menami Serbach zabierol vo sebe spomene novým zjavom, co tyž mužojo. Tajke přiuzaja. 6:16 je krotko pobyl k nasedom. Tu je Serbský rozvoz. Bettina a Jakub. Strovi moje do dženzniše vútory a přijem moje dobrý start.

0: skupina Šumlabrum, hižo připovědži menujce štož na vás čaká ľubečiči Rajnši Postro.
1: Ja sem Ľudk Tito, experta za vorakovstva a prizle. Ľudkaj Mato, Juro, kýč pújtaj.
2: Uj, Ľudkaj, što je tam při pučiku? Tam stejne što dlouhé a čorné? Má dvě kolesy?
3: To je zaujíšče železný konik. Nesmírne mocné, kýž trauje drýma.
4: Konik? Ale Mato... Konie nimaja kolesa. To vupada mi skirje, kajš ej skuto. Taka mašinka, z kotriš ľudja popučar jezdža trochu zinčo a cele bies smerda.
1: Ej skuto? O, mal elektriski koň. Ja skočujem raz na krybet a džaržu so za rivami, jeli žanema. A vizo je ma dlhé čorné bíbasky.
4: To nesú bíbasky, ale káble.
3: Nie, Kito, nečín. Když so kuň zazvobí, na snáno všich z kolesom aj přijedže.
1: A ja so neboju. Lada mienoš, že má svoju klamu. Snáno chce so jemu trochu džečela.
3: Uá! Železne konie otučiju.
4: Mato, tun zvuk je signál e-skutera za start. Ale Kito, džer so račo kruče.
1: Čakaj, vodži dvoje vysoké.
2: Ty byl so na špicky stupič.
1: O, on jedže. Ja jedu so s elektriskim koniom. Mato!
3: Kito, von s tobou vodjecha. Boze, budeš miešče s autami.
4: Keď buj. Pučík, že trochu dele. Možno za pospieši. Kito, skoč dele, jeli môžeš.
1: Ešte chvíľu. Prošu. Hej, koniko. Pomamu. No huj. On ze mnou reči. A jeďe rozsamo. Pomášo.
3: Koň je do trávy, pánu. Se jeho skľúčil, Kito.
1: Jasné, ja som šéf. Elektrický koň vienetko, što je tu najsilnejší ľudk.
4: Nemyslu si, že je sa nabojal. Je zinky odsedoval, dokež je najskýrie aku svábl.
3: Aku? Je to žoutk?
4: Podobne. Mašinka treba milinu. Tu má akubie, v žoutku skvádovanú. Když je ta preč, nemôžeš dále jeť.
3: Potom je vodne.
1: Dočakaj taj, tam je mu traumu.
4: Kito, isku to nedá so stravu picovať.
1: Potom emt nic, sam vina. Ja boh nešto jeť, když boh tak vodne byl.
3: Ja tež, ale radšo... Ja, hotky, pojtaj, znaju blak, džiš veľ rostu.
1: Hej,
4: Boži mi, hapelko.

0: Moja hudba je rieč, ktorá zjednoča.
1: Cele pravé a serbskú hudbu namakáče napríklad našej dámotný app MDR Serbia, serbská hudba šuže a predsarika kategória, čiž môžete si rade vaše najľúbšie spieby serbským rozvosiu naš Morad Kosčanič. Hore Adele, priky a podvusy na poskač. Štúš ma, šmoratko, je vúživa aplikácie za fotografované, za vedro, za vopkat, abo celé vážne kajší narečané za serbskú hudžbu, poješče a rozvosové přinožky alias MDR Serbia. Nic jenož videa, jako krotko poješče, nie tiež livestream rajnče rozvosa, abo tiež druhú snedajn, vám tam poskčíme epe. Tudi teme sú sa čera tiež rozvosovnice, moži rozvosovnice Radia Zadkule vinovali a to sa raz modostných sú sa naprašovali, kajke serbske aplikácie bychu si takhle do přichoda pšeli.
2: Takže máte na app, ktorá má jenu serbskú hudžbu. Čo ste také dále ve všech žánrach kulbu? A genau da gehen es also in netra bei jenes de oratorien abzigot moje la de na CD kupits oder de dazauer tamo. Also kai de gesapski Spotify aus es schim musne mi jorami de sapski mi spami.
3: Ja ureko a bumble friends pushen da getrebach mu du geschen klar sauer schichten es naja hat dort zilla chesko es schimi kontakt zu ostat hat du aber cool bo wir schön danke da ku app ma dich einfach schich buse nach mo.
4: Ja, aber prall war ein serbsker Chefkoch, wo schützte der Boss war. Hi, Janora so meinte, serbsker Rezepte wollte ich, ne, liebste serbsker Bologi, aber wollte Krinner, da so muss ich sie in Toschitko, da geht Jilic, also muss ich ihn, dich dummer, aber dich Junoras Zvonka, wo schützte sie da der Zvaric. Hi, Sanne, wo potom dich da Wumen, da müsste mich Weskami, liebscher Boasch, ich nass du paar schellerke Rezepte sa, jednu Bologu, so mein, jenu, die, hi, jenu, so mal nur Bologu, so muss ich sie in Totam, der Janora so mal ne Nankat.
1: Tommy Swanji, Tommy Nam Sup, Kapa, a k prini votmue, no to si mi že praju, našu dámotnú app MDR Serbia môžu doporučiť, tam dáva serbská hudba šuče a predsa tojšto serbský spievo, kýž môže česi dámotne Deles Čaneč. A šeš nastupa Varinje, totla by bylo ništo za serbskú sociálnu sič Kostrianc, tam buta tlamov foto, zariadovanie, abo tiež rade svoj recept Jilic. Apropos Kostrianc, tam je novosťe. Kajš je čera programírova Kola Bajer mody redakcii Zadkuli přeradžiu, bielaj v schoščom vusovaniu, što je tam povedal. No to vám nenom ište dodam tu serbským rozvosu. 10 menšinu posledem ich je...

sedam hodin, 22 je, šo so navroča, spieva Maria Macina. Navroča sa tež, aber boda do v Hornie v Užice, vážne mezinárodné hudžbné myto. Tuto je so spoštivo do Hornie v Užice, a to je tola raz dobrá Ariana povesť, tola náženic serbské skupiny, ale hudžbníkej ze Žitave, hudžbník Rockwin. Dostanie Intercontinental Music Awards, skrotka IMCMA 2020, ki so Los Angelesu spošča, a to dobil je tam kategórii Európsky rock. Hudžbník Rockwin, kiž reka pravým živeniu Patrik Schmidt, dživa jako molekulárny biologa v Zorecu, smie sa po takým, neviem, Zorecu, ale Žitavé, smie sa přes myto veselič, a z ním tyž cíva Hornia Vúžica v útrobnú gratuláciu a snána milí sa tyž Serbia raz za to pohabič. Stáno s tým titulom Štú sem ja, Christoph Cíš sa praša, 7 hodín 24, tu je Serbský rozvoz a ďalšie nôžte z domizne, potom na po

Mače da lošč, dženca snano karte placač. Došče dženca vutrobne vitani dvimaj, hoščencu njesva čidle na serbski seniorov škot, vizo su tiš novačce vutrobne vitani, kiš nesu vuminkario, dženca dvimaj so karte placaja, a to njesva čidle. Studio Lucia přinese medije na serbske s, dženca hišče može česito vobladač a vúspytač v pieskecach pri športovom dome pozastanie mobil zase od 9 hodín do napo 4, také praje přeprošení sú mali a vúlce, svojbní, dieči, šulorio a tiež rade vúminkario, môžete tam nové viece vúspytač. Aj, a so celý nejenere tiež s vašim šmuratkom tam podač, jeli mače nekajke prašenia, čeže problémy tam še vútrobne vítaní. Apropo problémy, vobedlerský policist Andrej Kober víta vás z dženca zaso na vobedlerskú rozmovu hodinku do domu zariadnického zjazka pri kloštorskej vodže Pančicach Kukove. Dženca vo 4 do 6 môžete tam svoje starostše odbyť, a to rumnošči 212. Ve Vojorecach so dvorniščovne přetvary, kajky je tam stav, što vobedlerio přichodže vočakuje, vo tým chce tamniši vyšší mieščanosta Torsten Ruban C. s vobedlerimi porečeč a zajímce môža si tvorniščo potom tiež raz dokladnišo vobladač, aj dženca pečich to bude při tamnišim dvornišču ve Vojorecach. A zejcach môžete si ešte vústajencu, stavizinskú vústajencu, skvádnostne jubilea s vobladač, a to ešte týdženiu po jubileju pola špitankec to bude, a to šitne mies 16 a 18 hodinami. Krotko do cibiliky na 8 je.

0: Julia.
1: Nie, Rika, nie. Michaela Melzerova, hei, Junske, svulbne Männer. Skunsokami etz a ova su serbach des weserviste politikum vo muski svulbnech Männer sa ponotomu lidma. Rieči, ale tež tu doživjame krok po kroku zmiene, ha cu to mužojok iš svojbne mena manželskije prevozmu abo dvojne svojbne mena, poda žonu žno tajke z NDR-sko časa znajeme, poda muži je to skire nove zjav, a nam netko Mirčin Venk o tem rozpravja.
2: Snač ježno to nekotremu škuli napadnevo, zo nepřipovedža programove zešivki a letaki hižo pianista Jana Brezana, ale Jana Brezan hedušku.
3: Namaj by važne, zo napremo mamo jene zrumadne meno, a na tamenu boku smo nikak dola visavoj, še na naju mene. Ja, jako hudžbnik sem si jene mena natvaril, kdež tak chceš, a tež Helena jo na je mene visava. Tak by to poprom luchky rozsud za nas.
2: Gramatice však je ta cva věc s dvojnými svojbnými jménami po pravidlach serbštiny samo na sebi jasná, praji reče spytnica doktor Anja Polončová z Serbského instituta.
4: Štož nastupá deklináciu, máme tu samsne pravidla, jako by vňeno ženy svojbné meno mňu, to říká, že so v obi meni deklinujete. Potakým ja gratuluju Petri Šoče Žúry.
2: Tak pola muža, když mieno nominativie žanu osebitu koncoku nima. Pola žone porno tomu žarži holče mieno koncoku ec a k mienu manželského přida so koncoka oa.
4: Hanka Šočic, by potakým tiež dále, Hanka Šočic Žúrova rekava. Also de holče mieno na ic, aby ec so nedeklinuja, ale de z manželene tak prajene tam so do deklinuje, potakým ja vidžu Hanku Šočic Žúrovu.
2: Tola Brezan Heduškec manželskaj staj so vedomie přečivo tomu rozsudživoj. To nastupa žunske koncoky, praji Helena Brezan Heduš syna.
5: My so sme tiež přemysleli, hač ja to docela s tým Heduš syna činiu, dokud je to poprom za po mojim menenu tiež trošku zastavské, ha to a muža sa ľuží rada hošiť, když oni nekde na to regule by so zladuja ve Serbčina, ale na reč budú sa všetko zmeniť, čas tým budú tiež byste regule so zaujšie zmeniť žobiť.
2: S dobom onaj Brezan nedeklinuje taj ale jenož zadne meno Heduška, tak manželský Jan.
3: Ona tak sno kniží celé vůlka nevěstošť, kde se má deklinovat, a já bych prajil to bůh všetko ještě vele, vele horše činilo. To já nakonec pak zakýtuju tak, když mu se to rozhodčuje.
2: Zo může to Serbách změnami komplikované byť, vě však tež doktor Anja Polončová. Tak dostane vůdová, kotraž se so znova zmanželí dvojce koncovku oa, například Šočina Žurova. A tež děči mají zase svojské rečné pravidla s odpovědný deklináciu.
4: Podle Hulcu je to jednore, tam to funguje kajž podle Nana. Podle kým by jen Hulc řekal Jakub Šota Žur. Ale podle tý Hulce je to tak, že potom ona tež dostane dvojce koncovku Holčeho mena tak rec Milenka Šočic Žurec.
2: Kajž pak so ľudžo tiež na koncu rozsudža, příčiny za dvojným menom sú rozdielne a zväčša celé vosobinské, kajž pola Štefana Cušky Malinka.
6: Podľa nás by to tak, že je moja žena šakýžo deči mňa a te maja te meno Malink a na ju zromadne dečo potom tiež te meno Malink mňa. A ja som si tak přemyslil na haj, ja chcú ižo znano moje svojibné meno z Džaržeč, ale přiším si ja vyzotiež, kaž moje džičí rikač. A to odla som ja te dvojimné meno Cuška Malink přiúzal.
2: Zopak nie je Malink Cuška, ale Cuška Malink, to je prostě po svojským svodže rozsudžiu.
1: Mirčin Venk je so s dvojnými svojibnými menami Serbach zabieral vo sebe spomene novým zjavom, zotiež mužojo tajke přiúzaja.

0: krótko. Do was, Michel. Oskar, zubst dobi. Rianne, bojski spiu. Du, serbski bronzmasu.
1: Nabožne słowo.
0: Tudy ma Jensa Rano, Tadeja Bedrichec z Nebečic.
2: Drude, na živine, také silne východ čase a předčase. Ništo zadobuče so da naše dotelné vystoty a ju rozvama. Ľubovaný čujek Češko skorí. Vyšče vierené, krúty živinský púč so pod našimi nohomaj na proch rozdrebi. Máme začuče kontrolu zubič. A naraz stajíme si prašenám, na kotrež nenamakáme jednore vodmúvy. Če odla stavo so to rúne mi? Cím še svábam, so bych tu te bremio nesva? Če odla bo to dovolí? Dejket vele sú čuveske. Vone nastavaja husto, kdyže naša vútreba přežadana. A naša moc lidma dosaha, so bych mi přichodný krok šli. Čujeme so bezmocní. A nádobo odvelujeme. Na sebi, na Bohu, na všim, že še nás včera hýšte zeperavo. Tohle rúne tam, když je naša útruba pše Češka, započne so Bože čiché skutkovanie. Rúne je tun, když nás padnešta, ale tun, když nás prekyniese. Pše skúžu Češu. Pše tož boje svetvo a ľuboš, kotrež nás pše šmú noci vedže. Sano sú tuté mysle za vás nastok, so zaso junu svetvo ščivý rúžuc modlič. A pšitým rozpomínač, svetvo a čmu. A kak je mač Boža, čmu a svetvo názornivo.
0: Dobraj, Tadeja Bedrichec z Nebečíc na doku a zamovitosti. Tam niše je vosadl.

0: App MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Budušine so svunco smeje takto dženca vostane, vostane sucho jenež nekotre močoky, so pšidruža a máme 22 do 24 stopňu pši svabem do takle sriečnym vecikom zvukoda.
2: A svunško so na nás smiva, ale keď bu nadroch a štyri nás mě drežane, mě s kodrecami a šibočicami, mě s kudostofom ani do zajfostofom potekím, tam so vopkat kopi, džesač menšinu dlie trebače dla tvarnišča a vyskat štun ste na droze Tomas Müncerovej budušine, tam se da droje fota, heva k vám. Nám ničo nepředleží a vám přijem moje zbetinu dobru a vestu jezbu do dženc nišeje v útore 5 menšino po napođeve Čiche.
1: Serbský rozvoz.

0: Zame jasne, kak dale, že šešť dođe večších minúce s tým.
1: Nábožné slovo.
0: A tu te má džetca rano Tadeja Bedrichec z Nebelčíc.
2: Drude na živine také silne výcha čase a předčase. Nešto zadobuje sa da naše dotelné vystoty a ju rozvama. Ľubovaný človek češko skorí. Vyššie vierené, krúte živinský púč sa pod našim aj nohom aj na proch rozdrebi. Máme začuče kontrolu zúbič. A naraz stajíme si prašenám, na ktorých nenamakáme jednore v odmluvy. Čeodla stáva sa to rúne mi. Cím še svábam, zo bych tu tý bremio nesva? Čeodla bo to dovolí. Dajke dvele sú čuweske. Vone nastavaja husto, kdyže naša vútreba přežadana a naša moc lidma dosaha, so bychme přichodný krok šli. Čujeme sobě smutný a nádobo dvelujeme. Na sebi, na Bohu, na všim, že še nás včera hýše zeperavo. Dole runie tam, kdyže naša vútreba přečeška, započne so Bože čiché skutkovanie. Unie tun, když nás spadneš da, ale tun, když nás prekyniese. Přeskúžu čežu. Přetož boje svetvo a ľuboš, ktorý nás pre šmú noci vedže. Sáno sú tuté mysle za vás nástok, so zase junú svetvo ščivý rúžuc modlič. A přitom rozpomínač svetvo a čmú, a kaké mač Boža čmú a svetvo názornýva.
0: Praj Tadeja Bedrichec z Nebelčíc na doku a zamobitošči tam nižšie je v osade. Peč, dočivečich je.

My sme se skosami vecekli a pen sme s grabiami rozbili te rede a pen sme gledali až bužo redne vedro a tož sme južo šake pokazky z nebia. No jo, a tyke te mroky, gaž sú byli te úsoké mroky, pen sme vyžili až te z 13 kilometrov vysokosti pen se stajne doj dajú a dvojce pen vedešťovali tým roky, jo. To sme my poznali a sme také vyžili, ja musím raz na jadno povedať, my sme mili pla rogozna jadnu našu úku z Liškovka a tam jo se nám čurnulo. My sme rovno kšili přesúšiš, dokúľaž my sme mili jo ve Kopickách a sme zás rozpřestrievali a naraz přižašil jan mrok a pen sme spiešne zás na Kopici spakovali a to je zajímavé, kak obmiazované te dešče mogu byš. My sme pen, ako sme zás to ve Kopicách mili, ubiegnuli do Drenova a tam sme mili také ešte jednu úku a tam bišo najlepšie vedro a my sme mogli dali živať.

Miče, jo za vas Diana Šejcová ve studiu. My glídame pan ve našom serskom programie do nového programa tie šule za donoserskú reca kultúru, co šo pobytujo ve zimskom semestrie. My sme ve recen centrumie vítaj, ak jo zase je všeliat umielské ubiežovanie se žišimi, vici pan Miče k tomu a ja žicem vám riedne vautoru, mešo se derie. Až na pšiduce raz, uja bo Gregor Klim.

0: Shakespeare, ve letadu vem hangarje, francuski jazz, ve briketto, ve fabrice, žinca vetverju, to sedeme udaše togo Łužica festivala. Ten festival ma cíl úsoko kulturu přinjast do Łužice, a cesto se pak zavio ta kritika, až ma festival přemało z Łužicu sami oceniš. Coraz mi už pokazali na jadnotych riedkých typku, že štajo taký zvisk, pejedam ved živadovego projekta Vetejš, Vestaš, ve Pikulo živadve. Moj kolega Sebastian Elikowski-Winkler jo se ogledal dokradnej ten letosný program a ja som jogo prejed k uštěvaň nepšasovo jogo zašišť.
1: Jo, predne zašišť jo byl pšeušo vokálny program. Nadpadnuje s tým je dve zarirovaní s londonským korom Tenebrae Choir z Londona, ga ako predne vetverijo festival z mesu Johana Sebastiana Bacha a pežde prezentirujo ešte a kapela program. Už je toho bužo také ešte ževarnická s tým korom a s tým sme južo zase pri tých znatých problémach festivala.
0: Ok, a to ešte problémy, to sú?
1: No na jedno boce personálne úscenie, to groni až jeden ansambl pestaja program, to mám za problematické. A južo ose pšašaš, co to má ceniš z Łužicu, respektívne, co má ten ansambl ceniš z Łužicu. Na kvališe ansambla nie je pri tom žiadneho cviblovania, ale co godla se jemu na festivalu pebituje taki forum, nie je opak jasne, čím viacej až so program kora, do celého na žeden part nie pešikujú na region. To sú zariadovania, ak megu sa tak pšiaviašť, šuži.
0: Pešikujú sa festival ešte na drugi part na region, to je bolo v sledných letách, také všetci zase téma v našom programe.
1: Jo a nic, ve formáše úžeské spíve Songs Ved Tudy sú texte spíve napísané přes lajkov. Veni sú nastali v biegu sledných čich let na žiadnych song živarnickách pe celej Łužice. To je s takým format s regionálnymi aktérami, to je opak také lajský projekt. Umiotce přijdu ako všetci vedvenka a to bžes speznajobného zviska z Łužicu. Jednotlivé mienia sú pak znáte přitom už lieta dujko. A přece ešte nie je rozmýš, co go dla umělce a umělstvo z Łužice grajú na tom tak úsoko spiehovaném festivalu takú marginálnu rolu. Negledajúce razka na serskú kultúru, to jednorazne kultúrne znamie Łužice.
0: Ja, mežek myslí k letosnému Łužica festivalu ved mojego kolegy Sebastiana Elikowski-Winklera a vžinca viaco vetvorio festival ve Zgorielcu a pon trajo ešte až do 13. septembra.

Nende przedstawiciel się rozsiedzisz, starym bibem zap, deszcz, praska, dogwaszka, wieczujo, a dajo auto czesko też. Dwa luże, ako zeznajesz o papużu, was przewożujotej, jo, to je ukońc w nowych knigwach czeskiego autora Jarosława Rudisza, Wodi Toten sprechen, to je ten titel. Rudisza z czo zeznali planas jużo, ako lubowaria zeleznice, a dobrego piwa, ale wenn jo, také lubovat je evropské historie. Jo, a ve těch jako knihách pedajeme se na krádu surreálnu roadtrip přes evropskou literárnu historii. Miss Detroit tak se té figurie groní ježo ved kjarchoba ku kjarchoboju přes vůžicu přece do směra Venedicha. To vesipne vena mežo s njabogimi pijetaš. To ju zvizujo s Lorencom, ako jo mego južo ako gele s njabogiju židojskiju starkiju pijetaš. A s Kasprom kenš píšo doktorske živo vo njabogih basnikarjach a kenš napšadu ucetane knive zežerjo. A poncu uvija taki pšave krimi, kaž starcijo te čo na nacije, ako kšek šadnuš te kestši togo kata ved Pragi. Ja, to sú žilné cesto luštné knihy, ako tematizirio takéto oprovanie vedobňa za európsku históriu. Knihy Vody Toten sprechen ved Jaroslava Rudiša, Vody jo veselione Víče, ve nakladnice Luchterhand a poaše styria 26 euro, cošo ved Rudiša sami svišaš nieco z tých knihy, ven ceta napríklad 26. oktobra v teatru ve Žitavie. Jo, a ten spiel, ako ho zwischeme, Riders on a Storm, wird The Doors, ten zwische Venny Tecke, der Protagoniste, tam, wir ausche, wird ob bewem, sahab, kotterem, schgronje, jano, kascht.

Мы сме за скосами вецекли, а пен сме с грабями разбили те реды, а пен сме гледали аж бужо редне ведро, а тож сме южо шаке показки с небя, ну ja, а теке те мроки. Gaž su byli te úsoké mroky, pen sme vyžili až te z 13 kilometrov úsokošie, pen se stajne dvoj dajú a dvojce pen vedešťovali te mroky, jo. To sme my poznali, a sme také vyžili, ja musím raz na jadno povedať, my sme mali pla rogozna jadnu našu úku z Liškovka, a tam jo se nam čurnulo, my sme rovno kšeli přestušiš, dokulaž my sme mili jo ve Kopickách a sme zás rozpřestrevali a naraz přižašil jan mrok a pen sme spiešne zás na Kopici spakovali a to jo zajímavé, kak vobmiazované te dešče mogu byš. My sme pen ako sme zás to v Kopicách mili, ubiegnuli do Drenova a tam sme mili také ešte jednu úku a tam bišo najlepšie vedro a my sme mogli dali živať.

Víče, jo, za vás je Diana Šejcová ve studiu. My glídame pan ve našom serskom programu je do nového programa tie šule za dolné serskou reca kulturu, co šo pobytujo ve zimském semestrie. My sme ve recem centrum je vítaj, ak jo zase je všediat umielské ubiežovanie se žišimi, vici pan Víče k tomu a ja žicem vám riednu vautoru, mešo se derie. Až na pšiduce raz, uja bo Gregor Klim.